nsa so wopagya wo nsa ɛwɔ israelfoɔ so ɛberɛ ne wɔwɔ nkuruwa som no na fano nim sɛ